Já vím, že z lásky tvé i já brát smím, když život svůj si dal, když obětím.

0: ve tvé přítomnosti, králi můj.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Radio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

zlověstný klid před snídáním. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu ne.

po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech

Zástup křičí, nesmí žít. Ryšavý král, co záruku svou dal, a ten, kdo je obelhán, mistr Jan.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bá.

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

nedám si vzít. Jen starý ten kříž, čník neby stále, přečkal bouře i válek čas. Svědectví o tom, kdo podoben skále, miloval pravdu

a budu hrát. Vemte mi všechno a budu snít, ale mou víru tu nedám si vzít.

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo milosti.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

konci den vždycky začíná, tak čekej duše má na Hospodina. Ježíš Boží syn ve dne v noci bdí.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží úbor.

tak krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A ja, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.